0: na Barney in sa dreachflan híl ha gurcar na ro fiú in dreachflan hen ré la cor a scóra phobl?
1: Well, sin é na ríra, ag sin a leiscal bí na ríra na rád stocrat a roniú la cera blian na nuas ar híf seo na rád malti a roniú ar an rod, you know, fai an bilia plan la fríd an del, dúru gar an bilia smogas is casti fi fríd an del a ríau la hart ar a shart cead lehenas a rod. Agus a rísht, you know, playu cad vore na kishtin seo, coiú na malti seo, agus júltiú ta na malti seo, nar a bhín velia gal fríd a dél, an nisha ta seo da garcarú, agus gishu na trorlín ta seo, a rísht, masam na wos na galing lec, lish na faibana, agus gaheri na faibana ta sa gailta ta dakala, agus costa sa wanyan seo, a tí a sa gailta, agus gaya sin krí lear na kishtu dúnya, agus costa sa wanyan ta.
0: Nar a chuolama a hod kanchini, agus na bar ní tán sinna tí bidir a bhfuilmeise sinicúil a ggóna agus go bhfuilmeise ré gur choú an dréirtflein sin amá go gasta agus an leniu a tarlú ach sinma thuair an pásanta
1: sin é, but bhfuil tún neadanna dhéthe a chuin na féibna sin ar a chóla Honda in sin a dacha le seo thar a bhéim agus policy a dábalta ar úsáid ar más na trolín te seo so Tá gael a trorlín te sáilear, ní cíl a bí le cormá trorlín te bhfuil éig enteacht a bantra.
0: Agus caibid a bheith sáilear, ní alann seo atriacht mar sin te
1: an... Well, sin é, ní alann go homla an gláclis go fóil, dúte a ní na méidir do lacú le cóla hain a bé stócrat a dhéanú ar an aia brown a hí seo dog a cinte.
0: Ín tamai, cair go leor a gónal leanthe sef lefbis a bhirn sin go dí cael hén tam?
1: Mission getting the tonon and quick walk the kodaku go made to the star and you know kite and cash and while clear go to the star so fun I'm enjoy really
0: in tamai well to some go lucky a han the Nepalish your father and Jesh Castle of his shirt la were nilev ronal mila boy has to have line as ball clear margin
1: Bíl a fáilte.
0: Mór sleid anna sinna gaf dón a cref sí áfiga plána le tanga an íar huiskirt a cantlín in sin. Ta sé bhe lig grícha ar a tóis ar mádí agus cest an leit caim a sáilé vár dús. Rann padí rua ó bíl as gilean na skeiche balla lochria tágualin. Hog sa fregrin a tóise cárt agus dúrtsa Bhí ma héna giascarart an tréad an tíl, chail ma copla cullag agus rugu grimmar malína níos móna war a wein ac ní riri lan bradan a harint ar y vruach. Méri agi a bú, berigi búa a dyr padi. Mae hw fadi tada anium yn sy hata gylor alagaf dyr Martin Kerr, fregr yn y tosia cartagas dyr tra tíli ni fen feidio dy hodj Méri agi ta iol arom sy la dy hol un ta mwy caid anium a harta ma caid tu gwi a fart yn gydioch caid anium a ma as an riwyr a cest an leniu a loc teisio ta yn sigi dwysa cyn o'n y ta rartal frid fal a fe yn sio yn nynangal.
2: Cooker, well, scaler, behave don't care. Lower the Michelle, Bershki Alta, like RTE Punkai.
0: Well, tan tamsin den vlian on the reach tan eilichol salt ag fillu an big top in mo hera gaelan gidor an shartu legeg da vi yu lumber margin la chillu all the shahor dun ta meri e hol o chaste egriche na fela jimmer tetu meri.
3: Margin wai vishan.
0: Jimmer han seal.
3: Ein ta mai Michelle nel canio bier ta short chat in is an ashig is ta could word up on a ta me ge sulga morlish could you for the chain could you me vin jim of in cruise
0: jim of in cruise we in cruise come on mary came out one muscle feel ta sagas Vi share kind in the lehen to see the smo a one muscle to slap out and let we shine ta sokul an you brew be on the gas nalasum tarnert vi me should rub a gaura sa fachrus ac rahama arish kate van gate one muscle to sagas vi han rodin ta forest agus yeah nan yero to the workers
3: no nero but jaded mashvela to be stop trying to well it na yen and rod to be I just come in la
0: Bengi dwi Francis a hortlom ffyrs eisiau eichiad codw fyrs yn ac no fi am yr doi ag yn ygys Sherfi sy'n ta ag John McGinley yn ar iri
3: agos Sherfi sy'n doi
0: agos ha jocolat a fel adini ni ser sgerpi nil yna ni geri fi geisio ffam o hodl hyn ta sydd salt ca fe bli an ie gael yn as
3: Sinn gur an chéad cennan jevíli sa hartje. So sinn chéad cennan vi brasú gan lilin COVID agus sin hanna mitir ás a rís. So yeah, dul gomorlis ta galor a galorei a dyrin an tríle.
0: So mar sin tasha

0: chuma. Agus a sé anias yn ngordini yn dîs yw'r sir ar ffad hento agus ysbryd lot o chyd caperi agus yn tisgyn o'n flasg o hwrt lat agus fi'n dyn o sydd eich ar teimpl ta swyl gymig yn aim sy'r gymadwn agus gymig sgata ma roing y mach na'r fe mi dawn fi'n tre anias ar fath fe mwyn ffen eir glos yn dwi'n hen i ni gyffiw teimpl ar tŵsw sy'n
1: Se, agus ní lawn nach huiidir chlig mar sin bhín sé deas. Se, ní bhín díine fáil trecht o bheith sitte síos a stócha. A rúarí, cén tainna bheith hugan sé dit si bheithe semint le sár bhaile dóid ar nuas da bháthar?
2: Ó, is pléisiúr fada fada dáin agus an óir a dáin. Ní chreid am óranta hir sa tig nár bhíme de seint le chéile go bhfuil cultúr de the chaid on down the international to just emerachtent ege balle lum sagus grafedlum peor smalum man vil si gnoha man ibrinu en with marsin sushi sagus blashed all the stache tune no bart is an order to own agus this rod unter fad gefulle ma but dol suusern starche agus tasbant to sucher Oscar and Fubble and so few so dangin lehe mar Oscun Aveg Shaint Lehe Shoot Ta Anachid Moran Aaron Dina Trish Kauru Lumsa Agus Meg Farbert Agus Nervis of Foulum few Nervis in Milanov V Diglan or Skullagin Agus Michelle Agus Roshi Agus more on there and I'll agus is pleasure unto her father fad nor we meet so t-shirt no and I tell it or into fiche mistach in sin lucht fiche na agus being the moon tori son no persi ele a vi rehachtig dumse agus a varna gone im chri ik fichent orum ik shined agus braham gavul gavul ima tur tarnash dan fobel a hog cuire oscail te dom mar gandaut ni rugach a gearí an echar me vaga mar an sa o vla clia agus seachas blow-ins mar dar tar gónaí hog muintur chorcaghine cuire oscail te dom an ceol agus an ghaelin agus mehena nadu is dach sa chultúr agus ispiraalim chri e hwyr ta'r nes dyn pobl yn son.
1: Fos eisiau'n rhi hyleid o rwyr i gydain. Sol y fawc eisiau slan o gyn, hon eisiau chi'n pys a ele a haint, a chyfoed e hon tŵch yn malwyr ta o'r lysio o hwyr ta'r teinig yn eisiau gos yn fawlin ta'r cyhau gyd chwyd teinig. Cadain difsiacht atyr hym ar o'r lysio?
0: Wel, fyr fi o gan yr lli, ta cerahead ar yn da o'r lysio. Ta EADG, sio E, A, D, agus G agam. Now, saulig mar a mechan cawn ar dagam, agus da dos noing ar an tarna cawn. A, D, G, agus an son ta'n cawn as eisler fad ar an viola. Ta se leag a vuam an tach agam, ac tlosir tu ystolim. A se sais a fad nis daine mar uin. Bint se anias le colchiol, gahoirehe le fwyn fawla. Agus sin éim mar rabhail urlis don Princess Royal mar is féidir am rúirí a ligh a scaoile saor chun an saor sí anamh agus féidir am san son a bheith ag well is tóch a dúdrach tártlam mar na nóta
1: Se anna spéisiúil well gur míle maith agaibh bert agus sin tarna pís a hárána agaibh dúin in is ná rabha bháisín an rileach agus an siachán sneachta mar sin gur míle maith agaibh bert
0: gur míle maith agaibh

0: Rinne de ru seartne sahála fóna línta fóna línta. Fá go máin sin maidan do lún agus bhín camera háan sin. Bhín scripta le gcéire ag níls ag sin bag. Se dú tuúí bag lám sé sin na fáchail le dear na ómla ha siú de sin. Bhí sport adóin agus méim sa síos gur anna fáistena go bháil fu na seanmhah le pletra cear am leit sin. Ní roh Máin taíoch in ar aistrát, ní aistarí profession tá bíhí anan, agus tá cúnig mú lehain, mag í bár, bhí si bhín camera, cianú clérbúg léhe, agus tút níl léhe, mag í na bhí gáncast as a camera. Tút mag í cúla camera. Sú sin a dói bhí mid anna, nú rúm eit profession, agus bhí fúidir dói níl agus lárt a camera lén, mar Pegint fi yenu manicul o'r agos. A hiannu yenu fi.
1: Oed tu soltas ar wain?
0: Fwain ma soltar doios. Agos fwais a hart roag asta. A nes tamig nil si sis agos di aram di an da ras na rwyni agos ta se da sgriw ar eis na ta fehi grein an ta se aga. Agos fo welem da se da sgriw ar eis. A bhí sama go gcónaí sa tramaíocht agus te go fáil agus rinne me tramaí fiúla garaid le ceála gálain agus bhí me sa gceamara níon cin dearna ag cin roimhe sin. As maiilem na tramaí agus coinean sean nintin ceiríad na fáchaile ólam agus ceiríad cabhainneáil ar an dhéis sin coinean sean nintin na gáil.
1: Bhí tú cantlam níos leithe fear scolmhara agus slíne tú na dhéis sin. Ar fáil tú ar na deasairí ó na dhéis sin ar chuirtú saman?
0: Ond ni hasi mae'r nadiaeth iawn gyda'i gyrra mas na gygad i. Hasi mae'r gyrra'n mae cym sy'n chontas i art la maliclia. Fel fi sia gant y ffridio ti'r canon na agos yn chynrin mae cym sy'n gaelic. Agos hannig dwyl sy'n stadio ar y gwmni eisiau. A ni am hadar mae môr na mae hiw gyda'i gyrra mae'n eisiau ni.
1: So fi tu lechiad, fi tu cuiga bli ein dîs sal hasi tu ar chym olsgola?
0: Bi, ie. Brel nawr mag a dyrra, mag a olsgol fy gigan dyrra. Mae hen agos gredni fy gedi, agos Bernie Roti, agos y chraci fog o'n i gael amas a chag, mag a dyrra. A han, fel gie weis a tartan, ag gerw, agos fi yna mewn Shelly ar na carni, agos fi tren sport o'n i enw, agos fi mwyn siarad ag y doig yn A bhain mas soltas. Agus, bhí sa gwaan gwaan gwaan mael tra dnaat i enw, a dhe, pegan dhu sii sii sa gus gain stodd ar i enw.
1: Gwyd eich hag orch yn i enw? Na, dyn i eich lechyd blein dîs ta'r strela fa hyn, ta dy gorg, ta horaf a siasga gorg horta dyr dde a hwyl, agus da adle hyn debryd bydd yr atar yn siôn jerry. Gwyd eich sbryg tu eich lechyd sii agus holestad jerry rys?
0: Wel, sy'n roed y sbryg ma, Ge hil mag am enable te yanu agus a revision de che came concierta bol vi magoni de nu concierta la carpe di gt agus la monica crawley agus mo wailam conal fakim ma dochlum fel rei fama ren magrihim wayan fama tarek gred honorhan agus sigilik ren magrihim is fairen schon so Ja, da sé ég ennú, la...
1: Hruhutu þið tjena gruð þú ebult?
0: La hruhutu hinn, en ég hef mjög mjög alamans. Þess að við maður gobur er mjög mjög skeim fasti að það pabal, þess að við maður breið sestin sem við dölugum sér job. Sér job sem við mjög gara kynni ég, na dýni við gobilum, við sér gobur ennur leið, þess að við maður gara kynni ég na ennur leið, en Chos ar y charic, ar ein môr, anegar y chlan lia, dar i baga, agos hys yn ffain eich, agos mwy dori. Sio mwy torres ar ein mynd, fi siad da ffrwyl han le, fi ti gael etna da ffrwyl han le, agos le hen i'r ab ala fi. A fi drama doi gobi yn y sgeim yna.
1: Ti'n mwyd, Golwch, wel, si ar yr eis yr chodd yn y cymni tenni to gyd, dyn ni chyd car y fi y gyd, Sian, ac gyd, wel, cymni gyd gyd yn dda i ffwrt yw i na'r llan at yw i.
0: Da cymni o waig mae i chyd car y, a fox rol fi fa fi yn ti, anna mae